jedna je levá. Chlákům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou tortičku, na sortu. Toužejí po německém pasu. Pasportu.

0: český prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, to kásy na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu, s kompasem za pasem není třeba pasportu.